0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, původní dramatická inscenace Otcův syn, nebo také Synův otec, je odvážnou sondou do života kolem nás. Pojednává o složitých vztazích mezi otcem na jedné straně a matkou, jestli mi rozumíte, na straně druhé, po případě zpětně synem zase na straně třetí, na straně čtvrté. Autor píše, že jeho drama není vhodné pro děti a těhotné ženy.
2: Tato, my máme za duch obýváku debatu s chlapci, to ti je tak strašně zajímavé.
1: Máš nějaké problémy, synu? Vidím ti to na očích. Pojďme si opět po létech popovídat jako chlap s otcem. No z očí do očí, z učí do učí, od plic do plic, z ruky do huby. No prostě jako generace z generací. Kolik tě vlastně let? 15? Nejlepší prvé 20? No co mlčíš, co mě necháš tady mluvit do stěny? Co pak nejsem pořád tak trošičku tvůj táta? Co pak jsem vůči tobě nesplnil všechny své zákony otcovské povinnosti? Jaké, on se ptá, jaké? Tady jsem si to poznamenal. Poslouchej, holomku. Za prvé, dostat kluka na školu. Za druhé, dostat kluka ze školy. Za třetí, dostat školu z kluka.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to takhle, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, tamhle je schátralý Koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšloh dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutují, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš? Co ti nadělil Ležíšek? No léle, lakolóni. Ohot lako Laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
0: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio
1: Jihlava. Já jsem strýček Jonáš Ameriky. Tady máš dolar, jdi mě oznámit a kup si za to nějaký pozemky.
2: Vypravuj mi něco o té Americe.
1: Jo, v Americe. Tak v Americe tam mají domy po schodí nahoru a to samé mají do země. Já jsem ku příkladu chtěl 14 poschodí, ale mě to nepovolili, jaksi kvůli základům, páč kdyby jsme bývali kopali základy, tak jsme se dostali do toho, do Japonska. Co je zajímavé, že mám domovníka Japonce, poněvadž on to má ze spoda domů blíž.
2: A co dělá bratranec?
1: Bratranec? Tak ten umřel. Ten umřel, měl strašlivou smrt, on se utopil v mlíce. On měl velký kravinec, tam měl hodně krávy a tak a svažovali mlíko v takovým velikým kotli obrovským. On tam šel na kontrolu, uklouz, spadl do mlíka, utopil se a našli ho třetí den v jedné kavárně v kafi jako škraloup.
2: Chudák jeho žena, to muselo ale sebrat, co dělá.
1: Jo, žena, ta taky umřela. Ta se upidlovala. Jo, upidlovala se to říká. Bratranec Anton jí koupil prádelnu a ona chtěla hodně dělat jaksi. Dělala imrvére, teda i v noci. Pidlovala taky přes čas a strčila si ruce do válce, vyšla na druhou stranu potom jako límec a teď tam nosí jeden na krku.
2: A co sestra?
1: To víš? Jo, ty to nevíš. Ona taky umřela. To byla ředitelka zoologické zahrady. Ona krmila krokodila, dávala mu k žrádlu játra, krokodil se rozumí, to je divočák, že jo, jak je, ona se ohlídla a uchousí až u holínek.
2: To jsou teda ty děti úplný sirotci.
1: Jo, a to víš, že ty děti taky umřeli?
2: To teda nevím.
1: No ty vzal vítr, oni šli ráno do školy, přišel ten tlustej, hnusnej, silnej vítr a pšš, děti pryč a našli po nich jen penál.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

lásky na snění, co vynesou jmění a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já abych se snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává. A ty si škrtáš sportku.
2: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
1: To je nápad. Co také, že by se šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
2: Nemůžeš.
1: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
2: Jo.
1: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte. Vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co bys jí na to řekl?
2: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
1: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
2: Já nečtu, tady listu, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
1: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku Slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
2: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to, jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. No, jak to bylo dál?
1: No, tak dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
2: Správně.
1: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
2: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
1: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá, to jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu, ona byla tak na cemr.
2: Víš, že s tebou docela souhlasím.
1: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá, oko za oko, věšení za věšení, teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
2: No. Samozřejmě.
1: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
2: Ovšem.
1: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prejdali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
2: No dobře, byl nejvyšší čas.
1: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že prej už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za hamáka.
2: Ano. Já bych...
1: Dost, to už přestává všecko, naložený do novin jako pokurka do láku. To už já se z toho zblázním.
2: Prosím tě, aby ses nezbláznila. A já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Cimrmanovi žáci si v posledním ročníku školy troufli i na útvar tak náročný, jakým je bezesporu opera. On sám nastudoval s absolventy svou vlastní jednoaktovou operu V chaloupky stínu. Je veliká škoda, že se z tohoto úsměvného dílka dochovalo pouze libreto. Hudební složku se nám nepodařilo najít až na jediný, sice cenný, ale skutečně malý střípek. Totiž za poslední slovo libreta, za slovo ejchuchu, si Cimrman načrtl několik notových linek, myslím, že pět.
2: Pět jich bylo.
1: Pět. A do nich vepsal plánovaný závěrečný akord opery. Tenhle ten. A to je také vše, co se z té hudby dochovalo. I když nebývá zvykem uvádět operu bez hudby, my se domníváme, že kvalita Cimrmanova libreta nás k tomu opravňuje. Prosím kolegy, aby upravili scénu a já vám mezi tím přečtu osoby a jejich obsazení. Soused Jíra, hlavní postava opery, Pavel Vondruška, bariton. První soused Zdeněk Svirák, také dost hlavní postava. Bas bariton. Druhý soused Bořivoj Penc, bas. Třetí soused Ladislav Smoljak, tenor bufo. A čtvrtý soused G.A. Rumlena, soprán.
3: Hej holá, sousede! Hej holá! Holá! Holá! Holá! Holá! Hej holá, sousede! Hej holá! Hej holá! Hej holá!
2: Zdá se, že mě někdo volá. Kdo to může být? Kdo mě tady ruší a nedá mi klid, když jdu domů s nůší? Kdo to může být? Není to snad Pěnkavice?
4: Chacha! Chacha!
2: Nebo zvonek ze zvonice?
4: Chacha! Chacha!
2: Raději se rozhlédnu, kolem sebe pohlédnu.
4: Raději se rozhlédne, kolem sebe pohlédne.
2: To jsem se lek a zastyděl, že jsem vás hnedle neviděl. Já se tu plahočím, žízní snad zhynu. Vy si tu sedíte v chaloupky stínu.
3: V chaloupky stínu, dobře.
5: Dobře. Dobře.
3: Dobře.
5: Dobře.
3: Dobře.
5: Dobře.
3: Dobře.
5: Dobře.
3: Dobře.
5: Dobře.
3: Dobře.
5: Nám. Pověz, Jiro, kde jsi byl? A jak jsi tam pořídil?
2: Byl jsem ve městě porozhlédnout se po nějaké nevěstě.
4: Hleďme ho!
2: Vyšel jsem hned za rozbřesku.
4: Hleďme ho!
2: Zvolil jsem si mezi poli stezku.
4: Hleďme ho!
2: A i kroky? To vzletěl skřivánek. A zpívá. Zpívá. Až to v srdci hraje. Hlásej, ptáčku, hlásej. Hlásej, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Aj, dobrý den. Strávěraný kvítek vstal, jitra září políben. Aj, políben. Jásej, zpíve, jásej, skřivám. Pozdrav, růže, čarvánku. Jásej, zpíve, jásej, zpíve, jásej, jásej.
5: Tož nevěstu si hledal, povídáš. Pak nám tedy pověz, kde jí máš.
2: Chodil jsem po náměstí, neměl jsem žádné štěstí. Ženských tam bylo jako fůle včel, tu, co jsem hledal, jsem však nenašel.
6: Jaká by byla dle tvého gusta? Maličká, dlouhá, tenká, či tlustá?
2: Hledal jsem nevěstu s holou zadnicí, která by nezhrdla chudou světnicí.
5: Pověz, Jiro, na mou duši, proč jsi hledal ženu s nůší?
2: V nůši mám, sousedé, deku na přikrytí, abych ji nevedl snahou žití.
7: Ženy se ti zachtělo, Jiro. K čemu? Není ti lépe samotnému?
2: Domek by mi vysmíčila. Domek by mi vysmíčila. Domek by mi vysmíčila. Ženuška ta moje milá.
4: Což bys to sám nesvedl?
2: Vysmíčiti. Vysmíčiti. S tím si umím poradit. Zamésti a vymést smetí. Kdo by mi však rodil děti?
5: Pravdu máš.
4: On pravdu má.
5: Pravdu máš.
4: On pravdu má.
5: Pravdu máš.
4: On pravdu má.
5: Děti, jak známo, vznikají, když se dva mají rádi. Smysl pro pořádek však nemají. Vysmíčený domek ti zase zaneřádí.
2: Pravdu máš.
5: Já pravdu mám.
7: Rozmysli si, Jiro, rozmysli. Na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid, můžeš chodit do hospody, karty mastit, pivo pít. Rozmysli si, Jiro, rozmysli. Na své štěstí dobře pomysli.
5: Ty v domečku rozmysli máš svatý si, Jiro, klid, rozmysli.
7: Můžeš chodit do
5: na
7: hospody,
5: své štěstí dobře karty pomysli. Mastit. Ty v domečku máš
7: rozmysli
5: svatý klid,
7: si, Jiro,
5: můžeš chodit na do hospody, karty mastit,
7: na pivo pít.
5: Ty v domečku máš svatý klid, štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid, můžeš chodit do hospody, karty mastit. Pivo pít, rozmysli si, Jiro, rozmysli. Na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid. Na své štěstí dobře pomysli. Karty mastit, pivo
2: pít.
5: Na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid. Na své štěstí karty mastit, pivo pít.
2: Já v domečku mám svatý klid. Budu chodit do hospody, karty mastit, pivo pít.
4: Ej, hu, hu!
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
8: Rádio.

Já si pamatuju na jeden takový svůj výrazný skok přes plot. To bylo, když já jsem se svou budoucí ženou se jel představit své budoucí tchýni a svému budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak jsme tam přijeli a oni tam měli plot, že my ho tam máme do dneška teda. A já jsem přišel k té brance a říkal jsem si, nevejdeš přece jen tak brankou. Předvedeš se, jo? To si nikdy neříkejte tohle. Když vám o něco půjde, nikdy si neříkejte takovouhle blbost. Já jsem samozřejmě chtěl udělat takový ten roznožkový přeskok, jo? Což normálně běžně dělávám. A nevěděl jsem, že ten plutek, že má rozkmit 40 cm vlevo a 40 cm vpravo. Já jsem nasadil ručičku, naskočil jsem a zůstal jsem zapíchnutý. Teď jsem to měl přesně uprostřed ten plot, obě nohy 5 cm nad zemí a jenom jsem vyvažoval, jo. A ten tchán s tou tchýní, ty stáli na zápraží a dívali se na mě. Jako teď jim putovalo tou hlavou, má to ta holka vůbec zapotřebí? A pak teda tchán pochopil, co asi tak pociťuju, jo. Až jenom chlap to může pochopit. A přišel ke mně a podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarády, ale od té doby přes plot neskáču. I když teda vlastně, to bych kecal, my jsme jednou ještě přes ten plot šli, to bylo s Karlem Wagnerem, on za mnou přijel na návštěvu se svým malým synkem a druhý synek, teda můj, řekl, tati, že ten plot nepřeskočí. Říkám, ne Martinku, já už jsem ho jednou přeskakoval. A on říkal, to nevadí, ještě jednou, jo. A tak já si říkal, tak já nevím, no Karel, musíš, já taky musím, jo, protože on se přidal ten jeho taky, jo, že ty taky, tati, jo. A on říká, to musíme, rozumíš, když nás syn o něco požádá, tak musíme přeskočit, jo, to bychom ho zklamali. Říkám, dobře, tak jsme se rozběhli, teda, rozumíte, to je zase takový motivační prvek, že my jsme se tak nabudili, jo, že jsme přes ten plot, ne roznožkou, my jsme s rozběhem ten plot přeskočili normálně. A byli jsme šťastní celý den, až do večera jsme měli sebevědomí, jak někde tady stropu. Jo. Dobře nám ti kluci pomohli, jo. No a jsem tady už o tom našem malým mluvil. On je to čipera kluk, teda, jako já, on už, když měl 4 roky, jsme přišli jednou do lékárny, tam stála fronta lidí a on se tak podíval a řekl, já blbec, jsem si sebou nevzal hračky. Ty lidi hned dopředu a to, tak potom už měl takový nacvičený etítky, ale on má neuvěřitelnou schopnost, on si vždycky vybere nejkrásnější holku ve společnosti, jo. A to nevím, po kom to zdědil tohle, ale on rovnou k ní, jako my jsme byli na dovolené a tam sedělo nás 20 a teď tam taková krásná 19letá holka a on se k ní hned vydal a říká, já tě budu chránit. A vzal jí hlavu a dal jí pod tričko. Jo. A za chvilku tu hlavu vyndal a říká, a teď bych chránit ty mě. A ti chlapi, všichni, co tam seděli, tak udělali jenom takový... Takže on jedinej to viděl, že jo. Třeba mýho dědu toho lapili, úplně jiný věci, toho lapili koně, od malička on vyrůstal na vesnici, můj děda donutil, který byl báječný vypravěč a ten potom byl jako dragou na vojně, že jo, pak s koňma jezdil u obce. No a když jsme přišli do cirkusu, já ten cirkus miluju, pro mě to bylo něco úžasného jít do cirkusu a ten děda seděl vedle mě a protože ty koně miloval, tak on ty lipicány drezíroval z toho hlediště, jo, on jim dával pokyny, že jo, když oni šli nahoru, tak on je zvedal a sešli dolů a on vždycky a mlasknul, jo. Oni povodešli jako tak na dálku, je jako prostě jako divák, jo. Si to vychutnával s tím drezérem a představoval si, jak by to on. A stejně tak, když jsme potom měli první auto, což byla taková stará škodovinka, kterou jsme jeli po Třebíči po mém rodném městě, tak moje žena zrovna řídila, on jí řekl, prr, děvče. Zastav, tady zastavíme u starého Havelky. A on říká, tady je zákaz zastavení, to mě nezajímá, já tady s koňma stál vždycky. Vztahy utužujeme, já jsem tam byl dokonce letos na Silvestra. Musím říct, že jsem tam zažil spoustu krásných okamžiků. Tam má vole koně, jo, ustájený. A má tam jednoho koně, Pavel Zedniček, ten kuň se jmenuje Žolík. A on mě ho chtěl Pavel po půlnoci ukázat. Říká, Češče, Miro, pojď, já ti ukážu Žolíka.
Žolík, člověče, to je čipera, jo? Ten ti nepostojí ani chvilku, jo? My jsme tam přišli, měl pravdu, žolík ležel. A já jsem říkal, Pavle, buď to ten žolík je ožralý, anebo ti kesali a umře, protože tohle já jsem nikdy neviděl. Já nevěděl, že kůň vůbec leží, jo? Já vždycky viděl koně jenom stát i v noci, jako a najednou kůň ležel. A on říká, ne, prosím tě, on si jenom tak odpočívá. A teď na něho dělal, žolíčku, no podívej, kdo přišel, no páníček je tady s cukírkem. A vedle stál druhý kůň a ten ho furt strkal hlavou do ramene. A ten Pavel mu furt říkal, nech mě, pořád, neotravuj. Žolí, no tak to jsem já, podívej si, Pavlík přišel, vstaň ho, nemukaj se nám ve celé své kráse. A přišla ta opatrovatelka, co tam byla, říká, pane Zedničku, už jste mě podruhé naštval. To je podruhé, co jste si žolíka spletl. Žolík je ten, co do vás strká tou hlavou. On říká, furt mě to tady prohazujete? Čert, aby se v tom vyznal. Já říkám, ty vole, tenhle ten je černý a tenhle je grošovaný. A to je jedno. Čili tam jsem zažil krásný chvilky, no Bolek mě říkal, měli maturitní sraz teď, taky jo. On to měl teď po 45 letech. A... Skáčeč, já jsem tam přišel, proti mě jde nějaká ženská, jo, a říká mě, ahoj Bolku, jak se máš? Já říkám, z čeho jste nás měla? A... Ona říká, ty vole, já jsem s tebou seděla v lavici.

0: Pro diváky v Rusku, Polsku, na Slovensku, v Bulharsku a v Chorvatsku. Ta scénka se jmenuje Inflagranti. Naši herci tu scénku hrají v češtině, takže budeme muset pro naše přátele ve slovanských zemích překládat, aby rozuměli ději.
1: Samozřejmě, kdybychom překládali děj naší scénky do polštiny, ruštiny, chorvačtiny a potom ještě do bulharštiny, to bychom tady byli do půlnoci, vážení přátelé. Osvětlíme tedy děj scénky univerzální slovanštinou, kterou vymysleli na jednom večírku v předminulém století naši slovanofilové Šafařík, Kolár a Čelakovský.
0: Ano, já budu nejdřív ten děj popisovat v češtině a Lenka Plačková bude průběžně překládat do univerzální slovanštiny. Já doufám, že v těch zemích dobře porozumí, protože Šafařík, Kolár a Čelakovský nebyli žádný idioti, že?
1: Nezlobte se, ještě před vysvětlením děje naší scénky musíme pozdravit naše zahraniční diváky ze slovanských zemí a popřát jim šťastného Silvestra a hezký nový rok.
0: Dorogi, kámoš, jo. Drazí přátelé, drahé přítelkyně.
1: Dorogi, kámoš, on i dorogi, kámoš, ona.
0: Zdravím vás.
1: Já čágo beluju vás.
0: Ze stověžaté krasavice Prahy.
1: Is stočí čárovoj fešandy Pragy.
0: Hlavního města České republiky.
1: Stolíce Česko mnogo kuči.
0: Za nedlouho, za 2:30:02.
1: V cukulietu. Za 2:30:02.
0: Kostelní zvon.
1: Kostelní bimboš.
0: Odbije půlnoc.
1: Odbím bájet chrupky půlku.
0: Každý vyhledá svoji manželku.
1: Každý pošukájet. Každý pošukájet svoju slepičnuju.
0: Od zátku šampaňské.
1: Od špuntájut bubli chlástní.
0: Přiťuknou si a políbí se.
1: Ťuknut i ocucájus.
0: Já vám nyní prozradím děj naší scénky.
1: Já vám teraz vyprděl jáju. Skača.
0: Manželka si pozvala domů milence.
1: Slepíčna já dorvála do svojej kůči bokovuju muščinu.
0: Manžel je na služební cestě.
1: Parožna já muščina na služba do roga.
0: Milenec svede svou milenku na lože.
1: Bokova já muščina srázik svoju pelechovuju na kutě.
0: Milují se, ale v tom přijde manžel.
1: Ani pelešájut, no vdruk přijdět parožna já muščina.
0: Když manžel vidí to, co vidí,
1: kdy parožna já muščina kukájet to, čo kukájet,
0: tak se velmi rozčílí.
1: On na serióca.
0: Vytáhne nůž a milence ubodá.
1: Vytásit kudlož i bokovuju muščinu ucikánujet.
0: Milenec naříká, sténá, ztrácí mnoho krve a nakonec v náručí své milé umírá.
1: Bokova je muščina kaput.
0: Lidé z vedlejšího domu slyší hluk a volají na číslo 158.
1: Samochodí z vedlejšej kůči slyšájut vyrválož i bonzujut na 158.
0: Přichází příslušník policie České republiky.
1: Přichodí fízlova jamuščina.

0: Zatýká manžela.
1: Zarýgrujet parožnuju muščinu.
0: Manželka pláče.
1: Slepíč na jabul jajet.
0: A ze zoufalství se strašně opije.
1: I z hysteričnosti ona strašno prdně.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já myslím, že se budeme ptát na věci velmi prosté, všední, každodenní.
2: Tady, prosím.
1: Prosím?
2: No. Vědecky je prokázáno, že teplota země koule se zvyšuje. Jak si to vysvětlujete?
1: No, to je velmi zajímavá otázka. Dokonce bych řekl, velmi složitá otázka. Já, když dovolíte, já bych se napřed napil, protože na takovýhle dotaz člověk potřebuje trošku kuráž. Vy říkáte, že je vědecky dokázáno, že země koule zvyšuje svou teplotu. To je zajímavý. Ovšem já bych byl opatrný s tím, je vědecky dokázáno, protože říkáte země koule, ale jak je to dlouho, co se vědecky vůbec dokazovalo, že země koulí je a že to není země placka. A ti, co to dokazovali, byli téměř upáleni. Ono to s vědeckým dokazováním je velmi ošemetné. No, dneska už víme, že země koule je koule. Dneska máme proto jasné důkazy. To si může každý ověřit. Když vyjdete jedním směrem a přijdete do stejného města v opačným směrem, tak je to důkaz. Druhý důkaz jsou ty snímky, třeba z Apolla, nemyslím divadlo, myslím tu kabínu, z Apolla. A nejmarkantnější důkaz vůbec, že země koule je kulatá, je globus. To si může každý ověřit, že to je jasný úplně. No, já si myslím, že ten, co dneska tvrdí, víte, že teplota země koule se zvyšuje, že by to ještě rád odvolal. Jen kdyby mu ukázali páni nástroje, jako Galileo, ježišmarja. Já bych se nerad stavěl za nějaký názor, který ještě není prosazený. Víte, to, do toho mě netahejte. Až se to ověří a většina bude pro, prosím, já se rád přidám, teplota se zvyšuje, já to první podepíšu. Kromě toho, ono se řekne, teplota se zvyšuje, ale ta čísla jsou zanedbatelná, vážení diváci. To vážně, to jsou mini čísla. Já jsem nedávno slyšel, mluvil v televizi doktor Ludvík Souček. Výborně, mě se ohromně líbil. To byl báječný televizní projev. A mluvil tam o tom, že jeden z měsíců marzových, nebo martových, obojí je správně, že zvyšuje svou rychlost. A říkal, že za jedno století, o necelou vteřinu, no tak tyhle starosti bych chtěl mít ještě za století. Co se o to vůbec staráme, tohleto? Já vůbec myslím, že zajímat se o tyhle ty abstraktní takový obrovský věci, budoucná, nekonečná, toho, to je jako kdybychom se měli bavit o československé dálnici.
3: Ale o to nejde, pane Holničku, já bych vás rád přerušoval, ale...
1: To je oponent, to jsme tu potřebovali, to jsme čekali, to muselo dojít.
3: Ta otázka zněla totiž jinak.
1: No, počkejte, já myslím, že je dobré mít oponenta. Já myslím, že v těchto hovorech bychom měli mít takového člověka, který by oponoval jaksi ze zásady a mluvil by za ostatní diváky. Tak oponujte, přítel, no, oponujte.
3: Chtěl jsem říct, že ta otázka zněla jinak. Ta otázka zněla, jak si to vysvětluje.
1: No, proč já bych to vysvětloval? Ať to vysvětlí ten, co to prohlašuje. To se to prohlásí snadno něco. Víte, kolik já bych prohlásil věcí, kdybych je nemusel vysvětlovat?
3: Když dovolíte, já bych vás rád upozornil na drobnou nuanci. Otázka zněla, ne jak to vysvětlujete, nebož jak si to vysvětlujete. Víte, jak v tom by tedy...
1: Jako sobě.
3: Ano. Třeba uvedu příklad. No, například to nejlépe. Třeba nějaký politik vykládá, že nás může zachránit pouze nová ekonomická soustava zřízení. No, to tak to vysvětluje.
1: Nám.
3: Ale vysvětluje si to tak, že to může udělat jenom zázrak. Boží zázrak.
1: Ano, v tom správně říkáte, že v tom jemná niance je.
3: Kostřek jste to.
1: Ano.
3: Jsem rád. No a o to šlo. Otázka zní, jak si to vysvětlujete?
1: Jako sám sobě, jako národ sobě, tedy si. No tak já si to buď vysvětlím snadno, nebo...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tati, kdo to je, prosím tě, Archimed?
2: Jaký med?
1: Archimed.
2: Ten? No, to je přeci slavný Žano a vyhlasný Žano a velmi proslulý Žano. Co ti najednou lez do hlavy, jak jsi na něj přišel?
1: Protože se máme učit Archimedův zákon.
2: Jo, no, synáčku, to ale nebyl Archimed. To byl Archimedes, žádnej Archimed.
1: A kdo to byl Archimedes?
2: Archimedes přece vynalez Archimedův zákon.
1: Jaký zákon, tatí?
2: No, nařídil, že když se vleze do vody, takže přeteče vana.
1: Komu to nařídil?
2: Každému, protože zákon je zákon. Zákon se musí dodržovat, Žano, aby z toho nebyl holubník.
1: Z té vany.
2: Z žádný vany. Ve vaně přišel na to, že přetýká voda, když se tam vleze, Žano.
1: A proč tam lestatí?
2: Protože byl asi zamazaný.
1: Od čeho?
2: Od čeho porád? Nejspíš od toho, jak les po kolenou, Žano, protože si maloval na podlaze, co?
1: Vanu.
2: Žádnou vanu.
1: Rybník.
2: Žádný rybník. Kruhy si maloval. To ty nevíš?
1: Sím vím, tatí.
2: No tak jak to tedy bylo dál, když to víš, no? Jak to bylo dál?
1: Pak to bylo dál tak, že k němu přišel desátník.
2: No, voják k němu přišel, to se nevěsí desátník. No a co?
1: A šlápnul mu na ty kruhy.
2: Správně. A co povídal Archimedes? No, to je velmi slavný historický výrok.
1: Archimedes povídal, šláp si po svých, slone.
2: Já ti dám šláp si po svých, co pak by takhle mluvil Archimedes? To byl vzdělanej ten?
1: Vzdělanec.
2: No, nerušme kruhy, řekl tomu vojákovi, když mu na ně šlápnul.
1: Ano, tohle mu jistě neřek, za to ti ručím, tati. On se tak dlouho maloval s kruhama a...
2: Za nic mi neruč a řekni, co voják.
1: Voják?
2: Jo.
1: Voják povídá, hele, hele.
2: Žádný hele, hele.
1: Ne?
2: Bodeč, že ne. Vždyť ho píchnul.
1: Čím, tati?
2: No, čím by ho píchnul, když to byl matematika, fyzik?
1: Asi kružítkem, my, tati.
2: No, možná, to by mohl.
1: A pak?
2: Pak vstal z té země a protože měl zaprášený kolena, jak les po podlaze, tak vlez kam?
1: Do kruhu.
2: Do vany.
1: Do vany, že jo, tati?
2: No, ovšem, že ano. A přitom vyšplouh vodu a tak ho napad Archimedův zákon, který zní... No, ukáž přesně, najdi to v té knížce.
1: Ten zní přesně, tady to někde bude, jo.
2: Tady je to. Těleso ponořené do kapaliny vytlačí tolik kapaliny, kolik samo váží.
1: To těleso, viď, tatí?
2: No, když váží málo, vytlačí málo.
1: Když váží moc, vytlačí moc.
2: A když váží akorát, tak vytlačí akorát.
1: A když to těleso vyleze na štafle a skočí do vany se štaflí...
2: Tak ti dám pohlavek. Kdyby. Nech si to svoje kdyby a řekni mi radši, jaké praktické poučení si z Archimedesova zákona člověk odnáší.
1: Že nemá...
2: Celou větou?
1: Z Archimedesova zákona si člověk odnáší, že nemá skákat se štaflí do vany.
2: Ne, že se má mládež mejt, to si odnáší. Že si má mejt krk, uši a kolena, aby i ona mohla jednou vymyslet zrovna takové zákony jako Archimedes.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Ve škole měli besedu o tom, jak je nezbytné čistit si před spaním zuby. Druhého dne se paní učitelka chce přesvědčit, co si děti zapamatovali. A vyvolala Pepíčka a ptá se: Pepíčku, co je třeba udělat před spaním? Pepíček mlčí. No tak ti napovím. Co pak dělají před spaním tvoji rodiče? Paní učitelko, vy to víte, já to vím, ale je to vhodné téma pro první třídu?

0: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700. 304 452 700.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Jsou tu zprávy, vítám vás. Česko čeká první letošní horká vlna, tedy období, kdy se odpolední teploty pohybují okolo 30 stupňů Celsia a výše několik dnů po sobě. Klimatologové upozorňují, že o víkendu mohou teploty dosáhnout až 35 stupňů a s rostoucím počtem horkých dnů se bude zvyšovat tepelný stres. Ten je rizikem i pro skot nebo ryby.
8: Co se děje v kraji?
9: Na plánované vysokorychlostní trati mezi Prahou a Brnem nedává zastávka moc smysl. Řekl to včera na jihlavské radnici prezident Petr Pavel. Podotkl, že to asi Jihlava nebude slyšet ráda, stejně jako kraj Vysočina. Při větším počtu zastávek by podle něj ale nebylo možné plně využít vysokou rychlost, na kterou budou tyto velmi drahé železnice projektované. Čelní představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení vojenské podpory Ukrajiny, která se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Vyplývá to ze společného prohlášení lídrů Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady, které bylo zveřejněno v noci na dnešek. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 0,3 svůj čas diamantové ligy v Římě.
8: Rádio Jihlava.

0: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
0: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji pěkné ráno. Novou koncepcí české armády by se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat Bezpečnostní rada státu. Pavel podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Rada by mohla projednávat i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v šengenském prostoru.
3: Co se děje v kraji?
4: Mezi užší výběr 25 nominovaných projektů na letošní českou cenu za architekturu se dostala například přestavba pražského nádraží Praha Bubny, kulturní centrum v Kralupech nad Vltavou, dřevostavba dostupné bydlení ve Žďáru nad Sázavou či horácká multifunkční hala v Jihlavě. Porotci oceňovali například přestavby a rekonstrukce, budovy určené k bydlení, stavby s větším společenským přesahem a projekty zlepšující veřejný prostor. Hlavní vítěz a další finalisté budou vyhlášeni 12. listopadu. Evropský parlament dnes rozhodne o nových unijních právních předpisech, které mají zefektivnit navracení občanů třetích zemí pobývajících v Evropské unii nelegálně. Návrh, na němž se začátkem tohoto měsíce předběžně dohodli vyjednavači Evropského parlamentu a členských států, počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady či se vznikem tzv. Návratových center mimo území Evropské unie. Český celek v tréninkovém areálu u Dallasu absolvoval trénink vzhledem k vysokým teplotám panujícím v Texasu jako obvykle včera dopoledne tamního času. Na rozdíl od pondělní jednotky byla příprava uzavřená i pro novináře. Svěřenci kouče Miroslava Koupka pilovali taktiku na Jihoafričany. Do tréninku s mužstvem se už naplno zapojil útočník Jan Kuchta, jenž před šampionátem zápolil se zraněním.
3: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Maminka říká Pepíčku, to je dobře, že jsi konečně přestal fňukat. Pepíček, nepřestal jsem, jen si dávám na chvilku přestávku na oddech.

0: vyhrnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Zavratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 tisíc korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Jsou tu zprávy, vítám vás. Česko čeká první letošní horká vlna, tedy období, kdy se odpolední teploty pohybují okolo 30 stupňů Celsia a výše několik dnů po sobě. Klimatologové upozorní, že o víkendu mohou teploty dosáhnout až 35 stupňů a s rostoucím počtem horkých dnů se bude zvyšovat tepelný stres. Ten je rizikem i pro skot nebo ryby.
5: Co se děje v kraji?
4: Na plánované vysokorychlostní trati mezi Prahou a Brnem nedává zastávka moc smysl. Řekl to včera na jihlavské radnici prezident Petr Pavel. Podotkl, že to asi Jihlava nebude slyšet ráda, stejně jako kraj Vysočina. Při větším počtu zastávek by podle něj ale nebylo možné plně využít vysokou rychlost, na kterou budou tyto velmi drahé železnice projektované. Čelní představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení vojenské podpory Ukrajiny, která se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Vyplývá to ze společného prohlášení lídrů Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady, které bylo zveřejněno v noci na dnešek. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20letá česká reprezentantka vylepšila o 0,3 svůj čas diamantové ligy v Římě.
3: Rádio Jihlava 101,1 FM. Rádio Jihlava.
6: Příjemné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Sdružení Krajina pečující o louky ve Žďárských vrších k poníkům pořídilo i koně. Více o tom za chvíli.

Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

Ladíte Rádio Jihlava Sdružení Krajina, které se stará o kosení a spásání cenných luk, především ve žďárských vrších si pořídilo koně. Zatím na pastvinách mělo...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se dcera maminky. Mami, ve škole jsme se učili, že rodina má průměrně 4,1 desetinu členů. Co je to ta desetina?
2: Ty hloupá, to je pochopitelně tvůj otec.

0: chytřejší než rádio.
1: Víte, že se v češtině zdravíme tak, jak se v jiných jazycích zdraví námořníci. Řeč je o neformálním pozdravu ahoj. Zmíněné slovo se poprvé objevilo v angličtině v polovině 18. století. Nejdřív tamní ahoj zaznívalo výhradně mezi námořníky, kteří tak na sebe volali z míjejících se lodí. Následně se ujalo co by pokřik vodáků a trampů v němčině, odkud ho převzala čeština a rozšířila jeho uplatnění na všeobecný pozdrav. Proč u nás zapustilo kotvy zdravení po námořnicku, ačkoliv nejsme námořní velmoc, není zcela jasné. Snad tomu napomohl fakt, že citoslovce ahoj znala čeština už dřív. Ovšem používala ho pro usměrňování zapřeženého dobytka při práci na poli. Dnešní pozdravné ahoj zní tedy stejně, ale z hlediska původu jde o jiné slovo. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: odběr od státu. Za chvíli zprávy, teď další hity.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
2: Ekokom.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezkou středu. Téměř 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívají návykové látky. Denně nebo skoro denně kouří cigarety až 1,6 milionu osob nad 15 let. Alkohol pije až 1 000 000 lidí a až 1 000 000 má problém se zneužíváním léků. Vyplývá to z výroční zprávy o závislostech za loňský rok.
4: Co se děje v kraji?
5: Mezi užší výběr 25 nominovaných projektů na letošní Českou cenu za architekturu se dostala například dřevostavba Dostupné bydlení ve Žďáru nad Sázavou nebo Horácká multifunkční hala v Jihlavě. Hlavní vítěz a další finalisté budou vyhlášeni 12. listopadu. Britský moderátor Jeremy Clarkson, který se nejvíce proslavil pořadem Top Gear, má rakovinu. Uvedl, že to ví od května a že mu při zákroku v nemocnici odstranili 10% prostaty. Slavný moderátor prozradil diagnózu v nedávno vydané epizodě svého pořadu Clarksonova farma.
4: Sport.
5: Lionel Messi vstoupil do svého 6. světového šampionátu jako skutečná hvězda. Argentinský fotbalista, který v průběhu turnaje oslaví 39. narozeniny, předvedl v utkání s Alžírskem v Kansas City hat-trick a radikálně rozptýlil obavy, jestli po svém odchodu z evropského výsluní do Interu Miami může znovu na vrcholné scéně zazářit.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava, kraj Vysočina rozdělí mezi 64 obcí a sportovních organizací 350 milionů korun na stavbu a rekonstrukci sportovišť a kulturního zázemí. Více za okamžik.
4: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička z Česka.

sportovních organizací 350 milionů korun na stavbu a rekonstrukci sportovišť a kulturního zázemí. Žádosti už schválili krajští zastupitelé. O peníze mělo zájem 122 organizací. Rozhodovala rychlost podání žádosti letos v březnu. Vyčleněné peníze byly rozebrané za téměř 2 minuty. Teď další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přiběhne Roman domů a říká, potřebuju honem stovku, někdo ve třídě rozbil okno, ale neudělal jsem to schválně.

0: Hezké rádio Jihlava, krajští zastupitelé schválili půjčku 120 milionů korun pro nemocnici Třebíč. Více za okamžik.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava a krajiští zastupitelé schválili půjčku 120 milionů korun pro nemocnici Třebíč. Splatit ji má až v roce 2033. I kvůli plánované stavbě v jaderné elektrárně v Dukovanech. Nemocnice má nedostatek peněz kvůli nízké výkonnosti, v důsledku čehož musí vracet pojišťovně 80 milionů korun přijatých na zálohách. Za chvíli zprávy, teď další hity a já se těším zase zítra v 9.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zavratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8-pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Řidiči by měli být v těchto dnech mimořádně obezřetní. Ministerstvo dopravy upozorňuje na nárůst podvodných SMS zpráv i falešných webových stránek, které se vydávají za portál dopravy. Jejich cílem je přimět lidi ke kliknutí na odkaz, zadání osobních údajů, zaplacení smyšlené pokuty nebo stažení škodlivé aplikace.
3: Jihlava aktuálně.
4: Zoo Jihlava zažívá baby boom. V posledních týdnech se tam mohou návštěvníci kochat pěti mláďaty Nandu Pampového, měsíční surikatou nebo mládětem Varyho Červeného. Radost jim dělá také komba jižní. Západní Evropu čeká na přelomu tohoto a příštího týdne extrémní vlna veder. Meteorologické modely ukazují, že teploty ve velké části kontinentu překročí 40 stupňů Celsia. Lokálně dokonce mohou atakovat hranici 45 stupňů. Nejhorší situace hrozí ve Španělsku a Francii. Teploty tam budou až o 20 stupňů vyšší, než je pro druhou polovinu června běžné.
3: Sport.
4: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty ke druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Po více než dvouhodinovém letu přivítali svěřence trenéra Miroslava Koupka v dějišti zítřejšího zápasu zamračená obloha a deštivé počasí.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Krásné středeční dopoledne, tentokrát s datem 17. června. Dneska je Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští. No, teď je ale krátce po 11. hodině a tak stejně jako kdykoliv jindy vás i dnes čekají informace, zajímavosti, drby a hlavně fůra skvělých písniček. To vše mám totiž na dnešek nachystáno. Já jsem Fugas, přeji vám dobrý den a můžeme se podívat na to, co vás třeba čeká. Tak dozvíme se, že na Vysočinu přijel prezident Petr Pavel a taky zjistíme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A bude toho samozřejmě mnohem a mnohem více. Tak si na to všechno rozhodně počkejte. Já všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám první mix největších světových domácích hitů a přeji vám všem, ať se vám hezky a nerušeně poslouchá.
3: Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Britský zpěvák Rod Stewart musel pouhé hodiny před plánovaným vystoupením zrušit svůj koncert v kalifornském městě Chula Vista, který se konal v rámci jeho turné s názvem One Last Time. Lékaři mu po diagnostikování akutní infekce horních cest dýchacích a následném zánětu hrtanu vstup na pódium zakázali.
2: Rádio Jihlava. Rádio
0: Zpěvačka Katy Perry plánuje během svého nadcházejícího letního koncertního turné po Evropě romantický únik na jachtě se svým přítelem, bývalým kanadským premiérem Justinem Trudeauem. Podle informací blízkého zdroje popová hvězda vážně zvažuje o tom, že si do Evropy nechá dopravit svoji vlastní jachtu.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
3: Láska léčí, láska dává sílu žít.
0: Vyhrocené vstavy.

0: Vyhrožuje nám fyzickou likvidací. Vyhrozuje dokonce i babičce s dědou.
1: Kráčíš, pro ní se klidně pokoří.
2: Zatrak, zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Včera jsem měl konečně radost, že jsem opět viděl svou tchýni. Počkej, ty máš rád svou tchýni? Ne, zavolali mě k identifikaci.

0: Krásný středeční den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Máme dneska 17. června a tak se můžeme třeba podívat na to, kdo slaví svátek. Tak jsou to Adolf, Adolfa, Adolfína, Adin, Adina, Manuel, Sabel a Izmael. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

0: Posloucháte středeční dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a ten právě teď má pro vás nachystánu pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Miláčku?
0: Ano?
2: Až budeme mít po svatbě, tak spolu budeme mít 3 děti.
0: Počkej, jak to můžeš vědět?
2: No, oni jsou teď dočasně u babičky, víš?
1: Naslyšenou u další pohádky.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Ladíte Rádio Jihlava, na Žďársku budou moci lidé v létě navštívit větší počet staveb architekta Jana Blažije Santiniho Eichla. Propojila je stezka měřící přes 40 kilometrů. Kromě Žďárské zelené hory a baziliky na zámku pod ní budou od 1. července do konce srpna každý den prohlídky také v kostelech svatého Václava ve Zvoli a svatých Petra a Pavla v Bobrové. Za chvíli zprávy, teď už další muzika.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 17. června.
5: Pozor! Zatáčka!
4: To, že alkohol za volant nepatří, si zřejmě nemyslí řidič, který havaroval s osobním autem značky Toyota v sobotu 13. června po 19. hodině. K incidentu došlo na Havlíčkobrodsku, konkrétně mezi obcemi Chotěboř a Nová Ves u Chotěboře.
2: Rádio Jihlava 101.

0: ahora. Llévate a Fire, llévate a Echo y ahora. Co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední program Rádia Jihlava s Fugasem a když máme poledne, je pro vás připraven další recept. Dneska na sojový guláš. Sojové nudličky. Zatáčka! To, že alkohol za volant nepatří, pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Jak

naše fontána, to bude na pořád, tak jako láska.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde muž do ordinace k doktorovi a povídá: pane doktore, mně se udělala taková divná věc. Ukažte. No to je vážně divný. A měl jste to už někdy předtím? No, měl. Jednou jsem něco podobného měl. No tak vidíte, už to máte zase.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 17. června.
1: Pozor! Zatáčka!
0: To, že alkohol za volant nepatří, si zřejmě nemyslí řidič, který havaroval s osobním autem značky Toyota v sobotu 13. června po 19. hodině. K incidentu došlo na Havlíčkobrodsku, konkrétně mezi obcemi Chotěboř a Nová Ves u Chotěboře.
2: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 17. června a můžeme se tak podívat na dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. Jedna říká, na svatého Řehoře žádný sedlák neoře. Nebo na svatého Adolfína bývá často suchá hlína. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Pěkné odpoledne. Cestující společnosti Smartwings si stěžují na problémy s vyplácením kompenzací za zrušený let. Konkrétně se to má týkat letu ze španělského ostrova Gran Canaria do Prahy, který měl proběhnout na začátku března. Kvůli poškození letadla pozemním personálem letiště, ale turisté odletěli až o den později.
5: Jihlava aktuálně.
6: Zoo Jihlava bude mít opět po několika letech rysy ostrovidy. Návštěvníci budou moci opět pozorovat největší kočkovitou šelmu naší přírody v nově upravené expozici. K vidění bude poprvé už v pondělí. Na 40 ukradených koček se vrátilo majitelům poté, co vietnamská policie rozbila gang zlodějů a obchodníků s těmito domácími zvířaty, která byla nabízena na maso. Policie našla dohromady více než 400 živých a 80 mrtvých koček, které byly uloženy u ledu. Konzumace koček a psů je ve Vietnamu legální a mnoho restaurací toto maso otevřeně nabízí. Prodejci však musí mít certifikáty prokazující původ zvířat.
5: Sport.
6: Čeští fotbalisté zítra na mistrovství světa v Americe nastoupí proti Jihoafrické republice ke druhému ze tří zápasů skupiny A. Po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. Očekává se, že kouč Miroslav Koubek sáhne k některým změnám v základní sestavě. Utkání budou v Atlantě řídit ženské rozhodčí v čele s americkou hlavní sudí Tori Pencovou.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. Už za chviličku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. Dneska se podíváme na to, jak slovenská herečka Magda Vašáriová varuje Česko. Více pro vás budu mít už za malou chvíli. Počkejte si na to.
5: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

Republice obavy. Dokonce naznačila, že by to podle ní mohlo být časem v Česku ještě horší než na Slovensku. Právě tato slova okamžitě vyvolala ostré reakce. Magda Vašáriová už všechny své životní role dohrála. Zbyla jí pouze poslední ozvěna z rakve, prohlásil herec Michal Gu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řidič prudce zabrzdí na zebře. Div nesrazí chodce. To nemůže trávat pozor. Už včera jste mě malé přejel. Promiňte, já vás nepoznal.

0: Středám je teď, dámy a pánové, polední program Rádia Jihlava s Fugasem, a když máme poledne, je pro vás připraven další recept. Dneska na sojový guláš. Sojové nudličky.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme středu a je 17. června. Ale taky přišel čas loučení, protože ten prostě ne za to, jak slovenská herečka Magda Vašáriová varuje Česko. Více pro vás budu mít už za malou chvíli. Počkejte si na to.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zavratné mega slevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybellix. Buďte in.
6: Už asi nie si.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezkou středu. Téměř 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívají návykové látky. Denně nebo skoro denně kouří cigarety až 1,6 milionu osob nad 15 let. Alkohol pije až 1 milion lidí a až 1 milion má problém se zneužíváním léků. Vyplývá to z výroční zprávy o závislostech za loňský rok.
3: Co se děje v kraji?
4: Mezi užší výběr 25 nominovaných projektů na letošní Českou cenu za architekturu se dostala například dřevostavba dostupné bydlení ve Žďáru nad Sázavou nebo horácká multifunkční hala v Jihlavě. Hlavní vítěz a další finalisté budou vyhlášeni 12. listopadu. Britský moderátor Jeremy Clarkson, který se nejvíce proslavil pořadem Top Gear, má rakovinu. Uvedl, že to ví od května a že mu při zákroku v nemocnici odstranili 10% prostaty. Slavný moderátor prozradil diagnózu v nedávno vydané epizodě svého pořadu Clarksonova farma.
3: Sport.
4: Lionel Messi vstoupil do svého 6. světového šampionátu jako skutečná hvězda. Argentinský fotbalista, který v průběhu turnaje oslaví 39. narozeniny, předvedl v utkání s Alžírskem v Kansas City hat-trick a radikálně rozptýlil obavy, jestli po svém odchodu z evropského výsluní do Interu Miami může znovu na vrcholné scéně zazářit.
3: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Vysočinu tento týden navštívil prezident. Podrobnosti za chvíli.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

wied, wied, co wzala spied, slov, co o nich chceš nevědět. Skrýváš přede mnou

projektované. Správa železnic uvádí, že na trati, po níž by měly jezdit i expresy s rychlostí 320 km v hodině, počítá s terminálem u Jihlavy. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient se ptá lékaře, a nemá ten lék nějaké vedlejší účinky? No tak s tím musíte počítat. Třeba brzy budete muset jít zase do práce.

0: Hezké odpoledne, ladíte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Mezi užší výběr 25 nominovaných projektů na letošní českou cenu za architekturu se dostala i horácká multifunkční hala v Brně. Buďte s námi, mám podrobnosti.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Mezi uší výběr 25 nominovaných projektů na letošní českou cenu za architekturu se dostala například přestavba Pražského nádraží Praha Bubny, kulturní centrum v Kralupech nad Vltavou, dřevostavba dostupné bydlení ve Žďáru nad Sázavou nebo horácká multifunkční hala v Jihlavě. Porotci oceňovali například přestavby a rekonstrukce budovy určené k bydlení, stavby s větším společenským přesahem a projekty zlepšující veřejný prostor. Hlavní vítěz a další finalisté budou vyhlášeni 12. listopadu. Tak samozřejmě držíme našim stavbám pěsti a teď z Rádia Jihlava další hity.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
2: Ekokom.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Řidiči by měli být v těchto dnech mimořádně obezřetní. Ministerstvo dopravy upozorňuje na nárůst podvodných SMS zpráv i falešných webových stránek, které se vydávají za portál dopravy. Jejich cílem je přimět lidi ke kliknutí na odkaz, zadání osobních údajů, zaplacení smyšlené pokuty nebo stažení škodlivé aplikace.
2: Jihlava aktuálně.
3: Zoo Jihlava zažívá baby boom. V posledních týdnech se tam mohou návštěvníci kochat 5 mláďaty Nandu Pampového, měsíční surikatou nebo mládětem Varyho Červeného. Radost jim dělá také komba jižní. Západní Evropu čeká na přelomu tohoto a příštího týdne extrémní vlna veder. Meteorologické modely ukazují, že teploty ve velké části kontinentu překročí 40 stupňů Celsia. Lokálně dokonce mohou atakovat hranici 45 stupňů. Nejhorší situace hrozí ve Španělsku a Francii. Teploty tam budou až o 20 stupňů vyšší, než je pro druhou polovinu června běžné.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty ke druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Po více než dvouhodinovém letu přivítali svěřence trenéra Miroslava Koupka v dějišti zítřejšího zápasu zamračená obloha a deštivé počasí.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Posloucháte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Víme, že na sportovní a kulturní zázemí dostane peníze od kraje Vysočina 64 obcí a klubů. Buďte s námi, dozvíte se víc.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zážitky.

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Kraj Vysočina rozdělí mezi 64 obcí a sportovních organizací 350 milionů korun na stavbu a rekonstrukci sportoviště a kulturního zázemí. Žádosti schválili krajští zastupitelé. O peníze měl zájem 122 organizací. Rozhodovala rychlost podání žádosti letos v březnu. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hity rádia Jihlava.
1: S cizí ženou v cizím pokoji. Zdá se, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se dcera maminky. Mami, ve škole jsme se učili, že rodina má průměrně 4,1 členů. Co je to ta desetina? Ty hloupá, to je pochopitelně tvůj otec.

0: Ladíte rádio Jihlava, přejeme vám krásný den a víme, že nemocnice Třebíč dostane krajskou půjčku 120 milionů korun. Podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: odpoledne těší nás Želdíte Rádio Jihlava také dnes. Krajští zastupitelé schválili půjčku 120 milionů korun pro nemocnici Třebíč. Splatit ji má až v roce 2033 i kvůli plánované stavbě v jaderné elektrárně v Dukovanech na Třebíčsku. Nemocnice má nedostatek peněz kvůli nízké výkonnosti, v důsledku čehož musí vracet pojišťovně 80 milionů korun přijatých na zálohách. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Vítejte u zpráv. Mobil je pro dnešní studenty větším lákadlem než nikotin, alkohol nebo třeba sladkosti. Podle průzkumu by se ho 8 z 10 mladých nedokázalo vzdát na jediný měsíc. I proto vláda chystá regulaci používání mobilních telefonů ve školách. Podle premiéra Andreje Babiše je Česko v porovnání s mnoha evropskými státy pozadu.
3: Jihlava aktuálně.
4: Během letních prázdnin dojde v nemocnici Jihlava z důvodu čerpání dovolených a organizačních opatření k dočasnému omezení provozu některých ambulancí a specializovaných poraden. Nejvýraznější změny se týkají specializovaných chirurgických ambulancí, ortopedie, traumatologie, ambulance bolesti a některých urologických a kožních ambulancí. Norská korunní princezna Mette Marit, které byla v roce 2018 diagnostikována plicní fibróza, podstoupila úspěšnou transplantaci plic. Nyní se zotavuje v nemocnici, kde by měla zůstat ještě několik týdnů.
3: Sport.
4: Dnes vstoupí do fotbalového mistrovství světa jeden z největších favoritů Portugalsko v čele s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem, který se na turnaji pokusí získat poslední chybějící velkou trofej. Evropští šampioni z roku 2016 nastoupí od 19 hodin našeho času v Houstonu proti Kongu.
3: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Tak máme, přátelé, krátce po 16. hodině a na rádiu Jihlava už je s vámi opět Fugas a společně tak můžeme pokračovat v tom našem odpoledním červnovém vysílání. Je totiž středa 17. června a vy jste se, doufám, dobře naladili na 101.1 FM. Během mého dnešního odpoledního vysílání se třeba dozvíme, že v hračkářstvích řádí zloděj a krade tam pokémony. Nebo si řekneme, kdo ze slavných se kdy 17. června narodil. Tak si na všechny ty informace z Rádia Jihlava počkejte a já vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám první mix největších světových domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
3: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. No a kdo pak se nám to kdy 17. června narodil? Tak třeba herečka Zuzana Kajnarová, herec Jiří Havelka, dirigent Robert Jindra, ale taky třeba americký zpěvák Barry Manilow. No a pokud i vy jste se někdo narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší. A z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přiběhne Roman domů a říká, potřebuju honem 100. Někdo ve třídě rozblokno, ale neudělal jsem to schválně.

0: Pohodové středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Policie Jihlava.
0: Netradiční krádež vyšetřují havlíčkobrodští policisté. Zatím neznámý pachatel ve středu odpoledne řádil v hračkářství. Využil nepozornosti personálu a odnesl si sběratelské kartičky Pokémonů za více než 10 000 korun. Zlodějem se člověk nerodí. Tož to by mě zajímalo, Pokémon je...
1: Policie Jihlava.
2: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

이별. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Posloucháte středeční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Do Evropy začal proudit od jihu velmi teplý vzduch, což už od některých oblastí přineslo nadprůměrné teploty. Ty budou pokračovat, a to až do konce tohoto týdne. Chutnávejte další hity na vlnách Rádia Jihlava.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Pěkné odpoledne. Cestující společnosti Smartwings si stěžují na problémy s vyplácením kompenzací za zrušený let. Konkrétně se to má týkat letu ze španělského ostrova Gran Canaria do Prahy, který měl proběhnout na začátku března. Kvůli poškození letadla pozemním personálem letiště, ale turisté odletěli až o den později.
3: Jihlava aktuálně.
4: Zoo Jihlava bude mít opět po několika letech rysy ostrovidy. Návštěvníci budou moci opět pozorovat největší kočkovitou šelmu naší přírody v nově upravené expozici. K vidění bude poprvé už v pondělí. Na 40 ukradených koček se vrátilo majitelům poté, co vietnamská policie rozbila gang zlodějů a obchodníků s těmito domácími zvířaty, která byla nabízena na maso. Policie našla dohromady více než 400 živých a 80 mrtvých koček, které byly uloženy u ledu. Konzumace koček a psů je ve Vietnamu legální a mnoho restaurací toto maso otevřeně nabízí. Prodejci však musí mít certifikáty prokazující původ zvířat.
3: Sport.
4: Čeští fotbalisté zítra na mistrovství světa v Americe nastoupí proti Jihoafrické republice ke druhému ze tří zápasů skupiny A. Po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. Očekává se, že kouč Miroslav Koubek sáhne k některým změnám v základní sestavě. Utkání budou v Atlantě řídit ženské rozhodčí v čele s americkou hlavní sudí Tori Pencovou.
3: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Krásné středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak máme krátce po 17. hodině a pokračujeme v tom našem odpoledním vysílání. Třeba už za chvilku si řekneme, co se v těchto dnech dá dělat na zahrádce. Více se dozvíte už za malou chvíli. Počkejte si na to a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách Rádia Jihlava.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Včera jsem měl konečně radost, že jsem opět viděl svou tchýni. Počkej, ty máš rád svou tchýni? Ne, zavolali mě k identifikaci.

0: Hezké odpoledne vám z vln 101.1 FM za celé rádio Jihlava přeje Fugas. No a můžeme se podívat do historie na datum v našem odpoledním vysílání. Třeba už za chvilku si řekneme, co se v těchto dnech dá dělat na zahrádce. Více se dozvíte už za malou chvíli. Počkejte si na to. Mezi vůbec nejoblíbenější dvouletky patří macešky, sedmikrásky, poměnky, topolovky, hvozdík bradatý a zvonek prostřední. V roce 1981 prezident Gustav Husák jmenoval novou vládu Československa. V roce 1992 vládní představitele
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
2: Ekokom. Thank you.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality.
0: V červnu se zahrady těší na první úrody a květiny, ale také na výsadby dvouletek a letní rostliny. Mezi vůbec nejoblíbenější nádraží na Florenci. V roce 1966 ve Vrchlabí odstartoval první ročník Krakonošovy stovky. V roce 1990 lékaři mu po diagnostikování akutní infekce horních cest dýchacích a následném zánětu hrtanu vstup na pódium zakázali.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: Vánoce začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezkou středu. Téměř 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívají návykové látky. Denně nebo skoro denně kouří cigarety až 1,6 milionu osob nad 15 let. Alkohol pije až 1 milion lidí a až 1 milion má problém se zneužíváním léků. Vyplývá to z výroční zprávy o závislostech za loňský rok.
3: Co se děje v kraji?
4: Mezi užší výběr 25 nominovaných projektů na letošní Českou cenu za architekturu se dostala například dřevostavba dostupné bydlení ve Žďáru nad Sázavou nebo horácká multifunkční hala v Jihlavě. Hlavní vítěz a další finalisté budou vyhlášeni 12. listopadu. Britský moderátor Jeremy Clarkson, který se nejvíce proslavil pořadem Top Gear, má rakovinu. Uvedl, že to ví od května a že mu při zákroku v nemocnici odstranili 10% prostaty. Slavný moderátor prozradil diagnózu v
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na Rádiu Jihlava je před námi a v té vás čeká třeba informace o tom, jak teplo anebo jak zima bylo kdy právě 17. června. Počkejte si na podrobnosti a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

0: Posloucháte podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem. Do Evropy začal proudit od jihu velmi teplý vzduch, což už v některých oblastích přineslo nadprůměrné teploty. Ty budou ovšem pokračovat až do konce tohoto týdne a pocítí je téměř celý náš kontinent. Asi nejvýraznější se vlna veder projeví ve Francii, kde mohou teploty vystoupat až přes 40 stupňů. Mimořádně teplé počasí dorazí ve druhé polovině týdne i do střední Evropy. Takže v Česku lze o víkendu očekávat i supertropický den.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde muž do ordinace k doktorovi a povídá: pane doktore, mně se udělala taková divná věc. Ukažte. No to je vážně divný. A měl jste to už někdy předtím? No, měl. Jednou jsem něco podobného měl. No tak vidíte, už to máte zase.

Magda Vašaríová varuje Česko. Ozvěna z rakve. Sepsulí známý herec. Vítejte v bulvárním okénku. Slovenská herečka, bývalá diplomatka v podcastu Kanárci na síti přiznala, že má z vývoje v České republice obavy. Dokonce naznačila, že by to podle ní mohlo být časem v Česku ještě horší než na Slovensku. Právě tato slova okamžitě vyvolala ostré reakce. Magda Vašáriová už všechny své životní role dohrála. Zbyla jí pouze poslední ozvěna z rakve, prohlásil herec Michal.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte středeční program Rádia Jihlava s Fugasem. Pojďme se teď na ten 17. červen podívat do pražského Klementýna. A bylo kdy právě 17. června, počkejte si na podrobnosti. A mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Řidiči by měli být v těchto dnech mimořádně obezřetní. Ministerstvo dopravy upozorňuje na nárůst podvodných SMS zpráv i falešných webových stránek, které se vydávají za portál dopravy. Jejich cílem je přimět lidi ke kliknutí na odkaz, zadání osobních údajů, zaplacení smyšlené pokuty nebo stažení škodlivé aplikace.
2: Jihlava aktuálně.
3: Zoo Jihlava zažívá baby boom. V posledních týdnech se tam mohou návštěvníci kochat 5 mláďaty Nandu Pampového, měsíční surikatou nebo mládětem Varyho červeného. Radost jim dělá také komba jižní. Západní Evropu čeká na přelomu tohoto a příštího týdne extrémní vlna veder. Meteorologické modely ukazují, že teploty ve velké části kontinentu překročí 40 stupňů Celsia. Lokálně dokonce mohou atakovat hranici 45 stupňů. Nejhorší situace hrozí ve Španělsku a Francii. Teploty tam budou až o 20 stupňů vyšší, než je pro druhou polovinu června běžné.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty ke druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Po více než dvouhodinovém letu přivítali svěřence trenéra Miroslava Koupka v dějišti zítřejšího zápasu zamračená obloha a deštivé počasí.
2: 101.1 FM. Vaše jednička z českých

tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řidič prudce zabrzdí na zebře. Div nesrazí chodce. To nemůže trávat pozor. Už včera jste mě málem přejel. Promiňte, já vás nepoznal.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Rádio Jihlava. 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient se ptá lékaře, a nemá ten lék nějaké vedlejší účinky? No tak s tím musíte počítat. Třeba brzy budete muset jít zase do práce.

0: Sponsor Indigo.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Rádio Jihlava. 101.1

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko,

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Na půl jako hrou a na polovic vážně.

0: zase bude líp.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Ptá se dcera maminky. Mami, ve škole jsme se učili, že rodina má průměrně 4,1 desetinu členů. Co je to ta desetina? Ty hloupá, to je pochopitelně tvůj otec.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Píšu ti dopis s adresou nebe.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Parlez-vous français?
3: Co říkáte?
2: No ptám se, parlez-vous français?
3: A víte, že ani nevím?
2: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
3: No dobře, perfekt, teď vám říkám francouzsky.
2: Tak když umíte perfekt, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
3: Otec? No. Myslíte francouzsky?
2: No, francouzský otec.
3: Francouzský otec, jo. No tak je otec, tedy, abych vám řekl francouzský otec.
2: No.
3: A vy to nevíte, to
2: tak já to vím.
3: Ale on to nemusím ani říkat, jo.
2: To vy to víte?
3: Co je samozřejmě, tak otec, francouzský otec?
2: Le père.
3: Le père, správně, le père. No, je vidět, že jaký dobré to je francouzský, ne?
2: No a co matka?
3: No tak tady se vede dobře, děkuji.
2: Ale ne, jak se řekne francouzský matka?
3: Jo, francouzský, aha. No matka tedy francouzský matka.
2: No tak otec le père.
3: Le père.
2: Matka.
3: Matka le père-ka.
2: La mère.
3: Jo, la mère.
2: La mère.
3: La mère.
2: No, tak otec le père.
3: Le père.
2: Matka la mère.
3: La mère.
2: Dítě.
3: Dítě malér.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergo, tolik prádla přece zase nemáme. Že jo? A pak jsem ho našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
2: Já ho znám jenom od oka.
1: Jo, tak, jako od vidění.
2: Ne, od oka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na oko.
1: Jo, na oko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo, no. Ale to jste nemuseli,
2: ne.
1: Já jsem to věděla, tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
2: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
1: No, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
2: No, tak tu tam má pořád, víte.
1: Jo, no. A nemohl byste mi ji přinést domů, abych měla všechny Frantovy věci pohromadě, víte.
2: Spolehněte
1: Děkuju,
2: se.
1: No.
2: No a právě proto jsem taky tady. Já to nerad říkám, ale on Franta v tom boku prohrál, paninko, úplně všechno, všecičko a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
1: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
2: No. Asi takhle, paninko, aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
1: A co s ní jako budete dělat?
2: To ještě není všechno, já jsem si to sepsal, abych na nic nezapomněl.
1: Jo.
2: Takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
1: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
2: Ale až ne, auto.
1: Cože?
2: Auto.
1: Auto.
2: No.
1: Auto.
2: Ano.
1: No to já snad nepřežiju.
2: No tak tím by se to velice usnadnilo.
3: Já se omlouvám, jestli jdu jo, pozdě, jo, ale...
0: Je to... Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hned po novém roce pán si dá závazek, že si sežene práci, tak se přihlásí do ČK.
0: Hravé jaro na Rádio Jihlava.

0: Vása pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Rádio Jihlava 101.

0: zábava. Nechte se bavit.
1: Ahoj. Co? Nic. Ahoj. Pojďte, uděláme si to tady pěkný dneska. Pojďte ještě jedno. Ahoj.
2: Ahoj.
1: No ne, pojďte. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Jo. Já jsem rád, že vás tady spousta těch, kteří máte rádi country, western, hudbu, music. Především vítám ty z vás, kteří sem přijeli na představení vlastním kamionem. Vy, řidiči traku, trakeři, vy mi asi budete líp rozumět, než vy netrakeři, že víte dobře, stejně tak jako já, co to je za pocit mít za sebou 2000 milí bez zastávky a vědět, že před sebou máte další 2000 milí bez zastávky a kolikrát byste chtěli třeba zastavit, tak se vyčurat. Ale při představě, že byste museli zastavit, otevřít kabinu, vyprout hydrauliku, přestřípnout plombovacíma kleštěma svodidla, jít do pole, tam se vrátit plombovacíma kleštěma, si zapnout kaloty, zase svázat svodidla, obejít návěs, zapnout hydrauliku, nastoupit a teprve pak jet dál. Jedete radši rovnou dál, co? Ale pozor, znám chlapa, který to dokázal. Jmenoval se Jack Jack. A nejen to. Jednou mu dali za úkol, aby převez 2 tuny zkaženého masa ze západního pobřeží až na východní. Řekli mu, Jacku, to maso dovezeš tak zkažený, jak zkažený je. Jenže Jack Jack jel tak rychle, že to maso dovez čerstvý. Poslechněte si, jak to bylo s Jackem Jackem, když se jeho osud navršil.

0: Teplch, prosím vás, ten pultík se nějak zvyklá, nemohl byste se na to podívat? Pane Plch? Asi ne. Vážení přátelé, když jsme studovali hru Afrika, položili jsme si samozřejmě otázku, zda Jara Cimrman vůbec někdy v Africe byl, nebo zda podobně jako spisovatel Karel May, čerpal jen z literatury a map. Na tuto otázku jsme dostali odpověď ve chvíli, kdy se objevil na prahu naší herecké šatny jako blesk z čistého nebe doktor Hrom. Tento pracovník náprsk... Podívejte se na to, prosím.
1: Aha, v zašlém plášti a s prašnou přes rameno přichází konečně zdejší kulisák Plch, aby opravil kývající se řečnický pult. Zřejmě to vyřeší, ano, dřevěným klínkem, který vpraví pod jeho kratší nohu.
0: Dobrý, děkuji. Promiňte. Tento pracovník Náprskova muzea nám předal svazek potrhaných a špinavých listů. Zažloutlá titulní stránka rukopisu nebyla úplná. Zůstal na ní jen název Africký deník a jiným velice energickým písmem načmáraná poznámka Pavědecké, Loudovi na zátop. Proč Vojta Náprstek odsoudil Cimrmanovi zápisky ke spálení? Asi neunesl pomyšlení, jak by utrpěla jeho pověst předního českého etnografa, kdyby byly zveřejněny. A není divu. Deník je barvitým svědectvím o Cimrmanově africké anabázi. Hned v úvodní kapitole líčí stavbu železniční trati z Lusaky do Marambi, kde pracoval jako měřič dilatačních spár. Po dokončení stavby zůstal ve stanici Maramba jako její přednosta. V této stanici nebyl provoz příliš hustý. Jen dvakrát v týdnu přijal a vypravil vlak a přehodil výhybku. Poněkud nudnou službu si Cimrman krátil pozorováním a výcvikem africké zvířeny. Na dvorku za bambusovým nádražíčkem choval papouška, paviána, žirafu, afrického boxera a pštrosa. Naučil zvířata kouskům, které mu ulehčovaly již tak dost lehkou práci. Tak v ohlušujícím dunění viktoriiných vodopádů nebyl například slyšet blížící se vlak. První, kdo ho za kopcem spatřil, byla žirafa. Uchopila do svých jemných písků klec s papouškem a přenesla ji přes střechu nad peron. Odtud pak papoušek hlásil, na první kolej přijíždí vlak z Lusaky. To bylo signálem pro paviána, aby skočil do kolejiště a sklonil se k výhybce. Strojvůdci tak dal svým červeným zadkem znamení stůj.
2: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Karle, já dávám prachy celou penzi do spořitelny. Pa Béďo, to já si dávám penzi pod polštář. Říká Karle, já pod polštář penzi nedávám, já nemám rád vysoko pod hlavou. To je... Víte, tihle ti mladí starci,

0: seděli na lavičce. Říkal, Lojzo, toto letí, viď, toto letí. Pamatuješ, celý život spolu v jedné fabrice, celý život spolu vedle sebe jsme bydleli a bydlíme, společnou zahrádku, na vojně jsme spolu byli, pamatuješ, dávali nám do kafe takovej bílej prášek, aby jsme neměli choutky na ženský. A Jarouši, ale to je přece strašně dávno. A vidíš, a na mě to teprve teď začíná působit. To je takový ten věčný optimismus mládí. Já tomu fandím, když už je to skoro moje generace tohle, co vám vyprávím. Jak říkali, tři seděli v hospodě, hráli karty, čtvrtej kibicová, říká, kluci, já už tady s váma dlouho nebudu. A seď, dětku, na zadku a neotravuj. Ne, ne, já už tady s váma dlouho nebudu. Ty nás přežiješ všecky, dět máš zdravý kořínek. Ale o to nejde, já už s váma dlouho nebudu. Já vidím v oknem, jak si pro mě jde moje stará. A co ti tři, jak se mezi sebou bavili? Říká, kluci, já jsem dělal králíkárnu, já jsem si zadřel třísku pod nehe. No to byla bolest. V životě jsem nepoznal větší bolest. Říká, co budeš povídat, panečku, třískni se kladívkem po palci. To je bolest, větší bolest neznám já. Ten třetí říká, kluci, největší bolest je, když se tlačí zuby. A to si přece nemůžeš pamatovat. A jak pak ne? Minulý týden jsem je spolknul.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To byla neuvěřitelná nádhera. Tam nafukovaly ty krásné, obrovské balony. Já jsem se mezi tím motal, pozoroval jsem to. Dýchlo na mě to minulé století a říkal jsem si, to je taková krása. A přišla taková paní a tu krásu mě trošku narušila, protože říká, chcete také letět? Já říkám, já nevím, já se jenom tak rozhlížím.
2: Stejně není místa.
1: Říkal, tak co se to ta baba plete, jsem si říkal. A ona se ukázala, že to je, ona se ukázala, že to je hlavní pořadatelka. Ona jenom měla takový divný přístup k lidem, jo. A říká, jestli chcete letět, my vás máme rádi, poletíte tady s tím Němcem, jo. Říkám, Ježišmarja, jestli mě máte rádi s Němcem, ne. Já německy si s ním nepohovořím, já neumím ani slovo.
2: To nevadí, stejně poletíte.
1: A byl jsem ve vzduchu. To je neuvěřitelný švunk. Oni zapálí ty plameny, co si se odstřihne a už letíte. A najednou se vzdalujete, rodina ani nevěděla, kam letím. Živitel se jim vzdaloval, jo. A já jsem mizel v dáli a teď vám všichni mávají, jo. Je to nádherný pocit. A vy máváte jim. Tam najednou do vás vjede takovej ten státnický, jo, syndrom. Tam dostane takový to. My jsme letěli směrem na Boskovice a před námi byl hrad, tedy respektive zřícenina toho hradu a tam byli turisti a taky nám mávali a najednou jim tvrdnul takhle úsměv na rtech. Já jsem si říkal, co oni blbnou, no pak mě to došlo, že jo, pač my jsme se k ním blížili na doraz. Já říkám, Hergo, to je pilot ten Němec, on nám i hrad takhle zblízka ukáže. Ale německy říkám, neumím, já jsem se k němu obrátil, chtěl jsem ho pochválit, říkám mu, super. A on mě česky říká, já jsem tam ale nechtěl. Tam jsem pochopil, že s Němcem si porozumím. Horší, že to bude s tím balonovým lítáním. My jsme to vzali velmi těsně vedle ty zříceniny a letěli jsme dál a on říkal, pod náma je voda. Říkám, no dovolte. Říká, ne, no někde pod náma musí být voda. Říkám, no jistě, tady všude, tady je Boskovická přehrada, ne? A co to znamená? No to znamená, že nás to stáhne do té vody. Říkám, Ježíši Kriste, to jsem zase naletěl. No my jsme to vzali těsně teda nad tou vodou, letěli jsme dál, on to vzal nad stromama a už to naštěstí bylo celý jenom o přistání, jo? Protože oni se dorozumívají vysílačkama s tím doprovodem, který jede po silnici, ty to mají jednodušší a bezpečnější. A on mu říká, patrně přistaneme na louce za Boskovicema, no? Člověče, tak nebude to na louce za Boskovicema? Nese nás to dál. To já jsem vůbec nevěděl do té doby, že on to neřídí, ten chlap, jo? On řekl, ono nás to nese dál, jo? Tak jsme letěli směrem za Boskovice furt dál a on říká, vidíš, tamhle to žitný pole, tam za chvilku padneme, jo? Jo, jo, jo, hned vedle té liny, jak je to žitný pole, jo? Tam nás to nese, tam za chvilku sebou řízneme, jo? Buďte tam, jeďte tam, končím, přistáváme, ano, jo? Říkám, prosím vás, už opravdu přistáváme? Jo, už přistáváme, držte se, trochu to drncne. Tak on řekl, trochu to drncne, no my jsme se drželi. On jak vzal tím košem o tu zem, no to byla rána, jak zděla, my jsme se vysypali z toho koše ven, na mě nalehnul chlap, oznámil mě, vážím 118 kilo.
0: To 1.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička z českých

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslechněte, vy jste šťastný člověk, ale já se vás chtěl vlastně zeptat, jak to děláte, víte?
2: No.
1: Tedy jak sázíte?
2: Aha.
1: Jistě máte na to svou určitou metodu,
2: no, ne? No to dá rozum, no, metodu, to mám samozřejmě. To víte, bez metody, kam bychom dneska došli, že ano? Nebo zítra, že ano?
1: Helejte, já slyšel, že na to jdete podle toho, co se vám zdálo. Je jo. To pravda?
2: Jo, ale musí se opatrně, víte?
1: Jo, jo.
2: Tak jako, helejte, tudle se mi zdálo, že mám větší srážky, jo?
1: Jo.
2: Srážky, jo?
1: Ano, ano.
2: Tak jsem vsadil horskou službu.
1: Jo,
2: no jo, ale nevyšla, poněvadž se ukázalo, že s těma srážkama se mi to nezdálo, nýbrž, že je to pravda.
1: Podívejme, no a jak to děláte jinak podle snu?
2: No tak koukněte. Posaďte se u nás. Přijměte místo. Tak koukněte. Tak když se vám třeba zdá, že chodíte po sídlišti, jo?
1: Jo, jo, jo.
2: Tak to je 2,40.
1: Aha.
2: Turistika.
1: Aha.
2: Nebo 4,30. To jsou skoky do vody.
1: Aha. Já si to, když dovolíte, poznamenám, jo?
2: Prosím.
1: Tak podívejte. Mně se třeba zdálo, že podávám zlepšovací návrh.
2: Aha. Tak to je česká házena.
1: Čili 400, jo? No. Fajn. Nebo mám jít na schůzi.
2: Tak to je spirální.
1: Stojím frontu na brambory.
2: Košíková.
1: Kluk dostal 5 z počtu.
2: To je základní tělesná výchova. A nebo helejte, zdá se vám voženě a odchýní, jo?
1: Jo, jo, jo, jo.
2: Tak to jsou saně.
1: Podívejte se,
2: no.
1: Mojí ženě se tuhle zdálo, že jí ve frontě na kyselý zelí předběhla paní Roubičková.
2: Aha, tak to je 11. Judo. Ovšem pozor, kyselý zelí může taky znamenat běh na krátký vzdálenosti.
1: Aha, jo, jo, jo, jo. No, pohlíte.
2: A nahledím. No, tam.
1: Nebo co, když se mi zdá, že mám v prodejně kontrolu?
2: Aha, tak to je plachtění. No. A když vám na něco přijdou, parašutismus.
1: Helejte, a co gorotky? Co se vám musí zdát na gorotky?
2: Jo, tak to se mi nezdá nic, protože dneška nevím, co to je.
1: No to je ohromná metoda. Tak takhle byste vyhrál teď 40 000.
2: Ježišmarja, jak je 40 000, pane? To jsem se přeslech. Já vyhrál 40 korun.
1: Co?
2: No.
1: 40 korun?
2: No jo.
1: No proto. A já jsem hned ženě říkal, že omdlela zbytečně. Tak jenom 40 korun?
2: No pravda.
1: Sakra. Ale metodu máte na 40 000, tedy nejmí.
2: No jo, to víte, malý český poměry. V životě jsem nic nevyhrál, ale hlavně, že na to mám přesnou metodu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal. Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
2: To je brácha. My jsme dvojčata.
1: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
2: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
1: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
2: Děkuji, vyřídím.
1: A rozumíte si s bratrem?
2: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala v moubení. Nevím.

0: Štětilovi mě, já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
1: No názorově ano, teď jsme oba vedoucí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: My jsme hráli velice krásnou operu od Emila Františka Buriana, která se jmenovala Opera z pouti. Ta byla z takové lidové báchorky prostě o truhlářském synkovi, který se vydal až do turecké země na nějaký inzerát, jestli se tomu tak dalo tenkrát říkat, tureckého císaře, který hledal šikovného řemeslníka, který by mu vyrobil cimrtáfl. Bylo to velice půvabné dílo. My jsme tam ovládali veškeré prostě árie a dvojzpěvy, co zpívali zpěváci, ale mě dal Emil František Burian, což byla pro mě čest, roli tureckého císaře. Tam lidi se divili, proč právě mě, pak to pochopili, protože ten turecký císař zpíval: co to za cizoku vedete, a co chcete mě? Prostě on tak, co budu brát vyčí, že já nejlíp budu kňučet. My to hráli, já to hrál strašně rád, Zdeněk se dodělal výpravu. No, bylo to prostě kouzelný, bylo to jako tak napůl na střelnici a všechno. A přišel tehdejší prezident Antonín Zápotocký do divadla. My jsme byli armádní umělecké divadlo, Burian byl plukovník. A teď jsme z toho byli tak, protože jsme to naprosto nečekali. To byla nehlášená návštěva, většinou byly hlášeny ty návštěvy, tak nehlášená. Tak už Burian první fópa bylo, že na tom balkoně, když vítal prezidenta, chtěl říct, že se pokusíme v plným jako slávě a tak dále, a řekl, že ho vítá v plné polní. To nás. Okamžik. A teď přišel a Burian Bač znal ty chybičky v tom představení, tak řekl, tam jak je tam ten s tím Slavíkem v tom, tak jenom prima volte, sekunda volte ne, protože oni pak neumějí po ty sekunda volte, protože tam mají jiný tón, nastoupí ty sbory tohle. A teď s náma najednou mluvili jako s renomovanýma muzikantama. A sbor byli Brabec, Haničinec a tyhle ty analfabeti. Hudební analfabeti. Tak mě deprimoval, že já tam potom, když mě zklame, když já zjistím, že kromě cimrtáflu mě taky dělal do dcery ten truhlář, tak já mám zpívat: i ty zlořečná potvoro, ty jsi mě tady velmi zklamal, ty jsi moji důvěru to oklamal, ňaňaňa, takovýhle. A já nevím, co, já už to nepamatuju, co jsem měl. A tím, jak to bylo najednou všecko takový napjatý, tak já začal zpívat: i ty zlořečený, ty. Ty to budeš platiti, ty to budeš. A ti jsem dělal, ťu. A teď ti eunuši utekli z Babělci všichni. Já tam zůstal sám, protože jsme měli orchestr pod jevištěm a ten dirigent Pinkas nevěděl, co se děje, tak jel dál. A já už potom jsem jenom dělal. Jsem byl pozván k náčelníkovi, což byl Emil František Burian. Čekal jsem pokutu nebo takovou jakou důdku s výstrahou a on se na mě velice starostlivě podíval mateřsky a povídá: nemáš ty něco s hlavou? To je všecko.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: 101 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých

0: zaleze jak šváb.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. No, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody, a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a se jdou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni, ten profesor už to nedrží, prosím vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, prosím vás, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Tu anekdotu, jak se potkají dva pánové, jeden druhý ho se ptá, vaše žena byla v Paříži? A říká, ne, to jsem mi všechno naučil sám. Že? Tři ženy nakupují v zelenině okurky, že? Ta první říká, zas dejte mi tam tu dlouhou, ta druhá říká, jak si tam tu krátkou tlustou, ta třetí říká, mě to jedno, já to mám na salát. Že? Odporná anekdota. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý Čeče, a on ví, jak to děláš. No, do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A on říká, no jedu z vědecké konference. A on říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A on říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A on mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci. Že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.